občanskom mýtě. V adventní době zasmála ses neurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. Vladomerta

pár kapek jsem dolil. Tvůj Bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil.

0: možná moc nevrátí to. Pak mi jel vlak domů.
1: A v Ladomerta chrál nám plus.

0: jedenka.
1: Český krumlík.
2: No jo, krumlík, tam jsou v sezóně pořádný ty. Harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Arizona, Texas.
3: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
4: Arigato.